0: Hela Hop.
1: Hela Hop je fajn.
0: Aj Fiuvič. Čaká nás meninová pesnička, pretože pozeráme do kalendára. Čože máme dnes za datum, prosím ťa pekne? Dnes za datum, prosím ťa pekne.
1: No vieš čo, ja musím povedať, že...
0: Ty máš 18?
1: 19.